0: Choléir nach go Moncrief aag ihe hocht a sinna ví Dublin tá a géistecht le hit 13 na herin Lomsa Louise is sinna ag glanni de roiigeéis leis an geol i gan second. Seo goibh ar am thuir an tapspá.
1: Seo iad na herán is mó an teach an seo aché a bheith ag ihe Seo iad na hamaóí.
0: Another featuring 54 Ultra Talk to You. Calvin Harris, August Jazzy.